Miriam Konzen a Bayerische Kammerphilharmonie zařízení Reinharda Goebla přednesli houslový koncert F-dur pro housle a orchestr od Thomase Lillyho mladšího. V říjnu 1772 se 17-letý Wolfgang spolu se svým otcem Leopoldem vydali na třetí cestu do Itálie, jejímž cílem bylo Teatro Reggio Ducale v Miláně, později nazývané Teatro La Scala. V němž se připravovala premiéra Wolfgangovy nové opery Lucio Silla. V době příprav a zkoušek nové opery se Mozart zblížil s italským zpěvákem, sopranistou, skladatelem, klavíristou a impresáriem Venanciem Raucinim, představitelem role římského senátora Cecilia. Raucini svým pěveckým výkonem a neobyčejnou hudební kultivovaností nadchl Wolfganga do té míry, že pro něho zkomponoval moteto Exultate jubilate, jakési vokální koncerto, které se stalo Mozartovou nejslavnější a dodnes nejuváděnější duchovní skladbou. Vincenzo Raucini se narodil v prosinci 1746 a jako zpěvák debutoval o 19 let později v Teatro Valle v Pičiniho opeře Il Finto Astrologo. V 70. letech 18. století Raucini často hostoval v Benátkách a Mnichově a po ukončení své pěvecké kariéry, bylo mu 30 let, se věnoval výuce zpěvu a komponování. Od roku 1780 se trvale usadil v Anglii, nejprve v Londýně a poté v Bathu, v němž organizoval a financoval koncertní život až do své smrti roku 1810. Coby skladatel vytvořil několik oper a větší množství instrumentálních kompozic, z nich si poslechneme Rauciniho třívětou symfonii D-dur. Hraje Bayerische Kammerphilharmonie, řídí Reinhard Goebel.

Tak to byla symfonia D-dur od Venancia Rauciniho v podání Bayerische Kammerphilharmonie a zařízení Reinharda Gébla. Vraťme se ještě jednou k českému skladateli Josefu Myslivečkovi. Jehož hudba měla na umělecky dozrávajícího Wolfganga Amadea velmi významný vliv. Mysliveček za svůj krátký a bouřlivý život, dožil se pouhých 44 let, vytvořil vedle rozsáhlého instrumentálního díla i 28 oper, v nichž významnou měrou přispěl k formování stylu operní hudby rozvíjejícího se klasicismu v 70. letech 18. století. Z Myslivečkovy opery Olympiáde, která měla premiéru v neapolském Teatro San Carlo v listopadu 1778, si v podání Filipa Žaruskyho poslechneme árii Líkida, domnělého syna kréckého krále. Hraje Collegium 1704, řídí Václav Lux.

Tak to byl koncert číslo 2 D-dur pro housle a orchestr od Franza Lamotta v podání Miriamy Konzen a Bayerische Kammerphilharmonie za řízení Reinharda Gebla. Opustíme nyní Itálii Mozartova mládí z počátku 70. let 18. století a posuňme se časově o 17 let dopředu, severně za alpským směrem. Praha. Město, které byť ve velmi krátkých časových úsecích sehrálo v Mozartově životě a tvorbě významnou úlohu. Tři Wolfgangovy pražské pobyty v letech 1787 a 1791 jsou neodmyslitelně spjaty s jeho operami Figarova svatba, Don Giovanni a La Clemenza di Tito. A také s poznáváním významných osobností pražského hudebního a společenského života. Jednou z nich byl Mozartův o 5 let starší vrstevník, český varhaník, čembalista a hudební skladatel Jan Křtitel Kuchař, rodák z Choteče na Jičínsku. V letech 1772 až 90 působil jako regens chórý v pražském kostele svatého Jindřicha. Poté byl jmenován varhaníkem ve strahovském klášteře v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Vyučoval hudbu v pražských šlechtických rodinách Hartigů, Bukvojů či Příchovských a rovněž působil i jako čembalista pražské operní společnosti. Byl také jedním z prvních, kteří pochopili a šířili Mozartovu hudbu. Jan Křtitel Kuchař zkomponoval řadu varhaních a chrámových skladeb, zejména pro strahovský kůr a také pro svá četná koncertní vystoupení. K jeho nejvýznamnějším skladbám patří 2 varhaní koncerty, fugy, tokáty či koncertní fantazie. Jednou z nich je i fantazie pro varhany G-moll, která zazní v provedení Jiřiny Pokorné.

Koncert pro klavír a orchestr D-dur od Františka Xavera Duška hráli Karel Košárek a Pražský komorní orchestr. Současně se skladbami pro klavír zkomponoval Dušek velké množství komorní hudby pro tehdy oblíbené dechové nástroje, od trií po sextety. Tento druh hudby, dá se říci žánr, byl hojně vyhledáván při pořádání rozličných společenských setkáních, ať v salonech nebo v přírodním prostoru zahrad. Takováto podobná setkání se často odehrávala na Duškově venkovské usedlosti Bertramka, která svojí malebnou polohou poskytovala jedinečný společenský prostor. A že Bertramka zažívala pravděpodobně svůj zlatý věk v době Mozartových návštěv, je nabíledni, stejně jako to, že v oněch chvílích musela zcela jistě znít hudbou. Mozartovou nebo Duškovou. Ostatně přátelství mezi Mozartem a manželi Duškovými se nepočalo v Praze, ale mělo hlubší kořeny sahající do 70. let 18. století, kdy se s nimi Wolfgang prvně setkal v Salzburgu. Z Duškových skladeb pro dechové nástroje se potěšíme půvabnou drobničkou v podobě čtyřvěté partie C-dur pro tři basetové rohy, kterou zahraje pražské trio basetových rohů.

Tak to byla partia C-dur pro tři basetové rohy od Františka Xavera Duška a v podání pražského tria basetových rohů. Duškovo skladatelské dílo je poměrně rozsáhlé. Podle katalogového soupisu, pořízeného ve 20. století muzikologem a klavíristou Václavem Janem Sýkorou, čítá kolem 194 skladeb, zahrnující díla komorní, orchestrální a chrámová. Jenom orchestrálních symfonií vytvořil Dušek kolem 37. Jeho hudební styl bývá označován za jakousi syntézu vlivů první vídeňské školy a nových podnětů ze školy mannheimské. Často také upoutá výrazná melodika jeho hudby, v níž lze vytušit náznaky vlivu českého hudebního prostředí. Na závěr našeho prvního setkání s Mozartovými současníky, vysílaného na stanici Český rozhlas D-dur, si z díla Františka Xavera Duška poslechneme čtyřvětou symfonii S-dur, která je zajímavá tím, že jako jediná ze všech jeho symfonií má pomalý majestátní úvod. Hraje orchestr Helios 18, řídí Marie-Louise Oschatz.

dozněla symfonie S-dur od Františka Xavera Duška. Hrál orchestr Helios 18, řídila Marie-Louise Ošac. Od mikrofonu stanice Český rozhlas D-dur se loučí a naslyšenou při druhé části pořadu se těší redaktor Libor Dřevíkovský.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Ve vysílání stanice následuje další část cyklu s názvem Od Klaudia k Ludwigovi. Speciál staré hudby v originálním provedení se snahou o věrné vystižení pravděpodobného dobového znění. A to na základě studia listinných pramenů, literárních dokumentů, kritik a historických hudebně teoretických traktátů, včetně důvěrného zblížení s originálními hudebními nástroji nebo jejich novodobými replikami. Programem stanice vás bude následující čas provázet autor výběru hudby Rafael Brom. Úvodní skladbou bude koncertus pro loutnu, housle a violu da gamba A-dur od Jana Antonína Lossiho. Hraje O-ensemble ve složení Jan Čižmář, housle, Martina Pastuška, housle a Křištof Firlus, viola da gamba.

Komorní trio, soubor s názvem O Ensemble, hrálo koncertus pro loutnu, housle a violu da gamba od Jana Antonína Lossiho. Starý Mozart, Leopold, otec božského Amádea, napsal řadu skladeb komorních i koncertantních, množství symfonií a serenád, včetně divadelních kusů a oratorií. Obvyklý je naturalistický nádech jeho symfonií, který je přítomen i ve skladbě Selská svatba. Instrumentář zahrnuje dudy, niněru, cymbál, pišťalky a výstřely z pistole. Mozart také přidává k provedení skladby naučení o hudebních hnutích, zejména pocitu nevěsty. Hudba má vyjadřovat skromný smutek, vyjadřující lítost Panny ze ztráty věnce. A k tomu poznamenává, že hudebníci udělají dobře, když dají housle a basy dohromady, neboť je snadné hrát podle ucha. Symfonii Selská svatba hraje barokní orchestr Orfeo. Řídí Mickey Geig.

To byla symfonie Selská svatba od Leopolda Mozarta. Hrál barokní orchestr Orfeo, řídila Mickey Gajik. V programu dnešního dílu speciálního vysílání zaměřené na starou hudbu v dobové interpretaci následuje klavírní skladba France Schuberta s francouzským názvem Mon Ma Musico opus 94 podle Deutschova katalogu číslo 780. Je to cyklus o 6 částech a patří vedle emprompty k nejhranějším Schubertovým klavírním skladbám. Do speciálu jsem dnes vybral nahrávku Mon Ma Musico, kterou natočil vídeňský pianista Ingomar Reiner, specialista v oboru staré hudby. Univerzitní profesor, magistr filozofie, činný na katedře pro praxi historické hudby v Rakousku na Vídeňské hudební univerzitě. Založil soubor Studio da Camera pro interpretaci staré hudby na dobové nástroje. Ingomar Reiner, jako mnozí jeho kolegové, odkročil mimo jiné také do poněkud vzdálenějšího žánru. Je také velikým znalcem hudby vídeňské rodiny Straussů a aktivním účastníkem sympozií o hudbě Valčíkového krále a jeho rodiny. V současné době je místopředsedou Vídeňského institutu pro studium hudby Straussů. Ingomar Reiner bude hrát na historický nástroj 6 skladbiček pro klavír Mon Ma Musico opus 94 France Schuberta.

Vídeňský pianista Ingomar Rainer, specialista v oboru staré hudby, hrál na dobové fortepiano 6 skladbiček pro klavír. Moma Musico, opus 94 France Schuberta, v Deutschově katalogu číslo 780. Posloucháte pořad s názvem Od Claudia k Ludwigovi, speciál staré hudby v originálním provedení se snahou o věrné vystižení pravděpodobného dobového znění na originální hudební nástroje nebo jejich novodobé repliky. Programem vás provází autor výběru hudby Rafael Brom. Dosavadní převažující přítomnost rakouských skladatelů rozšíří barokní skladatel Johann Josef Fuchs. Ten se do historie hudební teorie zapsal učebnicí kontrapunktu s titulem Gradus ad Parnassum, kterou studovali ještě komponisté 18. století. Fuchs napsal také řadu drobných kompozic, připomínám korunovační operu Constanza e Forteza, Stálost a síla, nebo oratorium Il Fonte della Salute, Pramen spásy. Fuchs dosáhl ve Vídni funkce vrchního císařského kapelníka. Z katalogu skladeb Johanna Josefa Fuchse je dnes na programu Serenáda a Otto pro dva hoboje, fagot, dvě klariny, dvoje housle, violu a basso continuo z cyklu Concentus Musico Instrumentalis in Septem Partitas. Hraje Neue Hofkapelle Graz. Řídí Lucia Freuhofer a Michael Hell.

Soubor s názvem Neue Hofkapelle Graz řídili Lucia Freuhofer a Michael Hell, hráli skladbu Johanna Josefa Fuchse, serenáda a Otto instrumenty pro dva hoboje, fagot, dvě klariny, dvoje housle, violu a basso continuo z cyklu Concentus Musico Instrumentalis in septem partitas. Leopold Mozart byl oprávněně přesvědčen o genialitě svého syna Wolfganga Amadea a byl mimořádně hrdý na jeho virtuózní hru na housle. A bylo mu velice líto, že Wolfgang pověsil nástroj na zeď a věnoval se výhradně komponování. Ale své poznatky z otcovy výuky vložil Amade do 5 koncertů pro housle, z nichž je dnes na programu koncert D-dur. V Kechlově katalogu číslo 218 z roku 1775. Autor ho nejspíše složil pro sebe, ale po opuštění Salzburského dvorního orchestru hudbu revidoval a aktualizoval pro nástupce na svou pozici v orchestru. Nástupcem byl Antonio Brunetti. Někteří badatelé spekulují o tom, jestli byl nový zápis nad umělecké síly autora, či zdali Brunettimu, se kterým byl Wolfgang v dobrém přátelském vztahu, úmyslně koncert nestížil, aby více vynikly houslistovy dispozice. Druhá verze je nepochybně logičtější, neboť nejlepší houslista Evropy, jak pravil o svém synovi starý Mozart, určitě zahrál vše, co si zapsal. A také to odpovídá Wolfgangově veselé nátuře, s níž byl nakloněn k žertovným kouskům. Dnes uslyšíte nahrávku, kterou pořídil houslový virtuos Andrew Menzi spolu se souborem The English Concert. Jeho hráči mají nástroje z let 1660, 1674, 1720 a dalších až po současné repliky starých mistrů. A Menzi hraje na housle Josefa Galliana z roku 1782.

To byl koncert pro housle a orchestr číslo 4 D-dur Wolfganga Amadea Mozarta v Kechlově katalogu číslo 218 z roku 1775. Hráli Andrew Menzi a soubor The English Concert. Dnešní díl cyklu Staré hudby od Klaudia k Ludwigovi bude pokračovat komorní skladbou Ludwiga van Beethovena. Bude to serenáda pro flétnu, housle a violu D-dur opus 25, kterou bude hrát Schönbrunn Ensemble, který sice nese jméno vídeňského letního sídla rakouských císařů, ale jeho rezidenčním městem je Amsterdam. Za více než 25 let své existence si soubor vybudoval velkou reputaci hraním a nahráváním neznámého repertoáru, od Frescobaldiho po Debussyho, který vyhledává umělecký ředitel Martin Root. Schönbrunn Ensemble, jehož obsazení je proměnlivé podle skladeb, které si vybrali, hraje serenádu pro housle, violu a violončelo, opus 8 Ludwiga van Beethovena.

Soubor s názvem Schönbrunn Ensemble hrál serenádu pro housle, violu a violončelo opus 8 Ludwiga van Beethovena. Speciál staré hudby má dnes na programu velkou premiéru. Bude to výběr z oratoria o třech dějstvích pro sóla, sbor a orchestr Theodora od Georga Friedricha Händla. Anglické libretto napsal Thomas Morell. Našel předlohu v knize Umučení Teodory a Didyma od Roberta Boyla z roku 1687, významného vědce a teologa. A využil také textu Korneovy tragédie Teodor Vierš et Martyr. Premiéru měl oratorium v divadle Covent Garden 16. března 1750. Teodora byla šlechtična z Antiochie, která žila za vlády císaře Diokleciána. Konvertovala ke křesťanství a byla umučena v roce 304 našeho letopočtu. Oratorium začíná vyhlášením dekretu Valence, římského guvernéra Antiochie, že všichni občané musí obětovat Venuši, římské bohyni lásky, a Flóře, bohyni plodnosti a jara, v den císařových narozenin. Dohledem nad naplněním dekretu pověřil Septimia. V oratoriu se Teodora odmítá připojit k pohanskému rituálu na počest císaře a je uvržena do vězení, kde je odsouzena ke službě jako chrámová prostitutka, což je osud, který považuje za horší než smrt. Didymus, římský voják, který je do ní zamilovaný a tajně konvertoval ke křesťanství, slíbí, že ji zachrání. Vymění si s Teodorou oblečení a zaujme její místo ve vězenské cele. Jejich lest je však odhalena a oratorium končí tím, že Teodora a Didymus čekají na svou mučednickou smrt. Zpívají Lauren Hunt, soprán, Jennifer Lane, mezzosoprán, Drew Minter, kontratenor, Jeffrey Thomas, tenor, David Thomas, basbariton, Neil Rogers, tenor, a komorní sbor Kalifornské univerzity v Berkeley. Sbormistr John Butt. Hraje barokní orchestr Philharmonia, řídí Nicholas McGeegan.

Slyšeli jste oratorium o třech dějstvích pro sóla, sbor a orchestr Theodora od Georga Friedricha Händla na anglické libretto od Thomase Mourla. Zpívali Lauren Hunt, soprán, Jennifer Lane, mezzosoprán, Drew Mintel, kontratenor, Jeffrey Thomas, tenor, David Thomas, basbariton, Neil Rogers, tenor a komorní sbor Kalifornské univerzity v Berkeley. Sbormistr John Budd. Hrál barokní orchestr Philharmonia, který řídil Niklas McGeegan. Ve finále speciálu od Claudia Kludvigovi bude hrát kytarista Jakob Lindberg a Drottningholmský barokní soubor. Na programu je kvintet pro kytaru, dvoje housle, violu a violončelo číslo 6 G-dur Luigiho Boccheriniho.

To byl kvintet pro kytaru, dvoje housle, violu a violončelo číslo 6 G-dur od Luigiho Boccheriniho. Hrál Jakob Lindberg, kytara, a Drottningholmský barokní soubor.

Vítejte na digitálních vlnách Českého rozhlasu D-dur. Od mikrofonu vás zdraví hudební redaktor Libor Dřevikovský. Druhá část pořadu Mozartovi současníci, přátelé a žáci přinese díla skladatelů, s nimiž se Wolfgang Amadeus setkal na své poslední koncertní cestě v Paříži a kteří jej obklopovali doma ve Vídni. Paříž a její publikum v roce 1778, viděno očima 22letého Mozarta, byla jiná než Paříž roku 1763, kdy byli sedmiletý Wolfík a jeho rodiče hosty královského dvora Ludvíka 15. Jako zázračné dítě měl Mozart v Paříži velký úspěch. V roce 1778 za vlády Ludvíka 16. bylo všechno jinak, umělecky, společensky i politicky. Zůstaneme-li u umění, tak jedna z příčin, proč Wolfgang nyní takové štěstí neměl, spočívala pravděpodobně v tom, že v něm Pařížané viděli jen přestárlé dítě a kromě profesionálních hudebníků, kde však zase někdy vládla vzájemná hřevnivost, se k němu všichni chovali jako k začátečníkovi, jak sám Mozart o tom nejednou se vyjadřoval v dopisech svému otci v Salzburgu. Ve druhé polovině 18. století ovládala hudební život Paříže především opera a veřejné instrumentální koncerty. Concert Spirituel bylo jedno z prvních sdružení, jehož tradice se započala roku 1725 a trvala až do roku 1790. Rok před Mozartovým příjezdem do Paříže stanul v jeho čele poslední hudební ředitel Joseph Legros, který přilákal nejslavnější evropské interprety a oživil repertoár tehdejšími současnými díly. Mimo jiné, pro tyto koncerty na objednávku zkomponoval Wolfgang svoji takzvanou pařížskou symfonii D-dur. Jedním z mnoha domácích francouzských skladatelů, jejichž díla na těchto koncertech zazněla, byl Pierre Montan Berton Lené, který byl také jedním z předchozích ředitelů Concert Spirituel a po určitý čas i ředitelem pařížské opery. Z jeho díla, které bylo spjato především s divadelním prostředím, si na úvod poslechneme Nouvelle Chaconne E-moll pro orchestr. Hraje Bayerische Kammerphilharmonie, řídí Reinhard Goebel.

Bayerische Kammerphilharmonie, řízený Reinhardem Goeblem, přednesl Nouvelle Chaconne e-moll pro orchestr, jejímž autorem byl Pierre Montan Berton Lené. Velice pozoruhodnou osobností spjatou s hudbou Paříže druhé poloviny 18. století byl houslový virtuos, dirigent, skladatel, vynikající tanečník, ale i šermíř senegalsko-francouzského původu Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges. Narodil se roku 1745 ve francouzské kolonii Guadeloupe. Jeho rodiči byli bohatý francouzský majitel plantáže a jedna ze senegalských otrokyň. Od 7 let vyrůstal ve Francii, kde také bylo postupně rozvíjeno jeho mimořádné hudební nadání. Hudební kariéra Josepha Boulogne se započala v 70. letech, kdy se stal houslistou sdružení Le Concert Les Amateurs, následovalo působení v pařížské opeře, zde se setkal s problémy týkajících se barvy své pleti. V roce 1781 se stal členem orchestru Le Concert de la Loge Olympique, která měla vazby na svobodné zednáře. O 4 roky později Joseph Boulogne z pověření zakladatele a violončelisty zmíněného orchestru, hraběte Claude François Dauny, objednal u Josepha Haydna cyklus 6 takzvaných pařížských symfonií, které také za jeho řízení byly provedeny. Vlastní tvorba Josepha Boulogne obsahuje vedle 6 oper rovněž velké množství instrumentální hudby, komorní i orchestrální, a v neposlední řadě i 14 houslových koncertů. Z nich si nyní dopřejeme jeho 3-větý koncert pro housle a orchestr G-dur opus 2 číslo 1, zkomponovaný roku 1772. Hrají Jura Lee housle a Bayerische Kammerphilharmonie, řídí Reinhard Goebel.

Tak to byl koncert pro housle a orchestr G-dur, opus 2 číslo 1, dílo Josefa Buloň, rytíře de Saint-Georges. Hrála Jura Lee, doprovázela Bayerische Kammerphilharmonie s Reinhardem Goeblem. Mozartovo pařížské půlroční turné roku 1778 nesplnilo žádné z očekávání na získání objednávky na významnější díla, neli místo ve službách některého z aristokratů či u královského dvora. Až na několik výjimek bylo naopak poznamenáno chladným přijetím a tragickou událostí, kdy Wolfgangovi v létě zemřela matka, která ho tentokrát na jeho cestách doprovázela. V září téhož roku Mozart z Paříže odjel zpět do rodného Salzburku. Třetí pařížskou osobností, s jejíž hudbou se Mozart setkal, byl francouzský houslista, solista, concert spirituel a skladatel Simon Ledic. V letech 1763 až 64 při svém evropském turné měli malý Wolfgang a jeho otec Leopold v Paříži příležitost slyšet Ledica hrát a Leopold Mozart, uznávaný odborník na houslovou hru, jej ve svém cestovním deníku velmi chválil. V době Wolfgangova druhého příjezdu do Paříže roku 1778 byl Simon Ledic rok po smrti, ale jeho hudba, oceňovaná pro svoji vytříbenost, plynulost a eleganci, se nadále objevovala v programech Concert Spirituel. Jednou z těchto skladeb je Ledicova čtyřvětá, francouzsky elegantní, symfonie S-dur, složená roku 1777. Hraje Bayerische Kammerphilharmonie, řídí Reinhard Goebel.

podání Bayerische Kammerphilharmonie řízené Reinhardem Goeblem dozněla symfonie S-dur od Simona Ledicka. Přenesme se do Vídně let 1781 až 91, do doby Mozartova vrcholného tvůrčího vzepětí, do doby posledních 10 let jeho předčasně skončeného života, během nichž vytvořil díla, která naprosto překonávají vše, co bylo v evropském hudebním klasicismu 18. století vytvořeno. Po roztržce se svým zaměstnavatelem, knížetem arcibiskupem Colloredem s následným vyhazovem a také po definitivním odchodu z rodného Salzburku se Mozart na jaře roku 1781 trvale usadil ve Vídni a stal se svobodným umělcem bez stálého místa a pravidelného platu, čili umělcem na volné noze. To obnášelo, pokud možno, zajistit si pravidelné finanční příjmy. Těmi se především staly jednak Wolfgangem pořádané klavírní koncerty, které si Vídeňané oblíbili, a jednak výuka hry na klavír nebo skladby. Na zajištění si dostatku žáků kladl velký důraz v dopisech Wolfgangovi jeho otec Leopold, podle něhož zkomponování moc peněz nikdy nebylo. V další části našeho pořadu se tak postupně zastavíme u hudby 7 Mozartových vídeňských přátel, z nichž někteří byli i jeho žáky. Prvním z nich je Angličan Thomas Atwood, o 9 let mladší Mozartův vrstevník, pozdější varhaník londýnské katedrály svatého Pavla a skladatel královské kaple. Po studiích hudby v rodném Londýně a následně Neapoli pobýval v letech 1785 až 87 ve Vídni a stal se Wolfgangovým žákem v kompozici. O mnoho let později byly v Mozartově hudební pozůstalosti identifikovány Atwoodovy kontrapunktická cvičení a různé další skici s Wolfgangovými opravami. Z díla Thomase Atwooda si poslechneme třívěté trio C-dur pro klavír, housle a violončelo opus 1 číslo 11, které pravděpodobně bylo složeno ve Vídni za Mozartova dohledu. Hrají členové souboru Concilium Musicum Wien.

Tak to bylo trio C-dur pro klavír, housle a violončelo opus 1 číslo 11 od Thomase Atwooda a v podání členů souboru Concilium Musicum Wien. K Mozartovým vídeňským přátelům patřil o 6 let mladší operní skladatel anglo-italského původu Steven Storace, bratr slavné operní dívy Nancy Storace, která byla první Zuzankou ve vídeňské premiéře Mozartovy Figarovy svatby. A v této souvislosti dlužno připomenout dalšího Mozartova přítele anglického tenoristu Michaela Kellyho, který byl v téže opeře prvním Donem Curciem. Steven Storace spolu se svojí sestrou působili ve Vídni v letech 1784 až 87. Steven tu uvedl ve dvorním Burgtheatru premiéru své opery Buffy L'Sposi Malcontenti, která byť poznamenaná Nancyinou hlasovou indispozicí měla velký úspěch. Tenorista Michael Kelly ve svých memoárech vzpomíná, že Mozart uzavřel se sourozenci Storaceovými vřelé přátelství a často se scházeli v jejich domě při soukromém muzicírování spolu s dalšími vynikajícími hudebníky, jimiž byli Josef Haydn, Karl Ditters, Jan Křtitel Vaňhal a mnozí další. Při těchto hudebních setkáních byly hrány smyčcové kvartety, ale i Storaceho komorní skladby, z nichž jednou mohl být jeho čtyřvětý sextet G-dur pro klavír, flétnu, dvoje housle, violu a violončelo, který nám nyní přednesou členové ansámblu Concilium Musicum Wien.

Členové ansámblu Concilium Musicum Wien přednesli sextet G-dur pro klavír, flétnu, dvoje housle, violu a violončelo od Stevena Storáčeho. V řadě Mozartových vídeňských přátel má své významné místo rodák z hornorakouského Schwanenstatu, o 10 let mladší Wolfgangův vrstevník Franz Xaver Süssmayr. Ve své době úspěšný skladatel singspielů a oper a v letech 1792 až 1803 dirigent ve vídeňských divadlech. V Burgtheatru, v divadle u Korutanské brány a v divadle na Vídence, kde rovněž spolupracoval s Emanuelem Schikanedrem. Ve Vídni žil Süssmayr od roku 1788, kdy se stal Mozartovým žákem, spolupracovníkem a blízkým rodinným přítelem. Jeho jméno je v hudebních dějinách spjato s dokončením fragmentu Mozartovy poslední skladby, zádušním mše, Requiem. Süssmayrova vlastní hudba ve své době těšící se oblibě se je po jeho předčasné smrti roku 1803 v pouhých 37 letech upadla do zapomnění, v němž se trvala bezmála 200 let a z něhož se začala velmi skromně vynořovat až na sklonku 20. století. První skladbou France Xavera Süssmayra, která zazní, bude koncertní věta D-dur pro basetový klarinet a orchestr, kterou Süssmayr začal komponovat kolem roku 1792 a pravděpodobně byla určena pro vídeňského klarinetového virtuóza Antona Stadlera, pro něhož Mozart složil klarinetový koncert. Süssmayrův klarinetový koncert však zůstal torzem. Jednou z možných příčin patrně bylo, že ve stejné době začal pracovat na dokončení Mozartova fragmentu Requiem. O 199 let později se Süssmayrova fragmentu klarinetového koncertu ujal britský muzikolog Michael Frayhan, který jej stylově rekonstruoval a v této podobě ho také nahrála klarinetistka Sie King a English Chamber Orchestra zařízení Leopolda Hagra.

Cie King a English Chamber Orchestra za řízení Leopolda Hagera přednesli koncertní větu D-dur pro basetový klarinet od France Xavera Süssmayera. Dalším z řady Mozartových vídeňských přátel a generačních souputníků byl Josef Leopold Eibler. Narodil se roku 1765 ve Švéchatu. Po nedokončených studiích práv se od 70. let 18. století ve Vídni živil jako hudební pedagog a hudebník, hrál na varhany, lesní roh, violu, bariton a komponoval. Prostřednictvím Josefa Haydna se Eibler seznámil s Mozartem, který si jej oblíbil, dal mu několik lekcí z kompozice a později mu svěřil i dirigování několika zkoušek své nové opery Così fan tutte. Mozart a Eibler se stali velmi blízkými přáteli a Eibler na to s vděčností vzpomínal celý život. V letech 1792 až 1824 se Eibler ve Vídni etabloval jako významná hudební osobnost. Byl regenschorým karmelitánského kostela, následně pak v kostele při skotském klášteře, kde se trval 30 let. Roku 1804 byl jmenován dvorním vicekapelníkem a po penzionování dvorního kapelníka Antonia Salieriho v roce 1824 se na tomto nejvyšším císařském hudebním postu stal Eibler jeho nástupcem. Za dlouholeté služby na postu hudebního ředitele vídeňské dvorní kaple a za rozsáhlou skladatelskou činnost s tím spjatou byl roku 1835 Josef Leopold Eibler povýšen do šlechtického stavu. Zemřel o 11 let později v požehnaném věku 81 let. Za svůj život vytvořil rozsáhlé hudební dílo zahrnující komorní, orchestrální, chrámovou a oratorní hudbu. Z Eiblerova vánočního oratoria, zkomponovaného roku 1794, Die Hirten bei der Krippe zu Bethlehem, Pastýři u jesliček v Betlémě, si poslechneme předehru, recitativ a tenorovou árii. Zpívají Sabine Ritterbusch, soprán, a Harry van der Berne, tenor. Hrají i Fabiar Monici, řídí Wolfgang Helbich.

Tak to byla předehra, recitativ a tenorová árie z oratoria Die Hirten bei der Krippe zu Bethlehem od Josefa Leopolda von Eiblera. Zpívali Závine Ritterbusch, soprán a Harry van Derne, tenor. Hráli i Fabian Monici, řídil Wolfgang Helbig. Okruh Mozartových vídeňských přátel a žáků byl poměrně široký. Spolu s výukou kompozice vyučoval Wolfgang také klavírní hře a k jeho nadaným a později úspěšným žákům patřili Josefa Barbara Auerhammer, Barbara Ployer, Maria Theresia von Paradis, Maria Theresia von Trattner či mladičký virtuos Johann Nepomuk Huml, dále hudební nakladatel Hofmeister, ale také členové rodiny vídeňského vědce a botanika Nikolause Josefa von Žakina. A také Franz Jakob Freistetler, o 5 let mladší Wolfgangův vrstevník a salzburský rodák. Ve 12 letech se Franz Jakob stal sboristou arcibiskupského dvorního orchestru v Salzburku. Ve 14 zastupoval varhaníka salzburské katedrály a v letech 1777 až 84 působil jako varhaník kaple svatého Petra. Po 2letém působení v Mnichově, vyučoval hře na klavír, přesídl Freistetler roku 1786 do Vídně, kde se stal Wolfgangovým žákem v kompozici. S Mozartem jej poutalo vřelé přátelství z dob jejich salzburského mládí a Franz Jakob se stával častým terčem Wolfgangových dobráckých hudebních žertů v podobě slovních říček a kánonů. Ve Vídni se Freistetler vedle komponování stal vyhledávaným učitelem klavíru, čemuž se věnoval až do roku 1837. Zemřel ve věku 81 let v nepříliš utěšených poměrech ve vídeňském Versorgunghausu v domě pro přestárlé. Ve své hudební tvorbě se Franz Jakob Freistetler zaměřoval převážně na komorní a klavírní skladby a také pedagogická díla. Z Freistetlerova díla si v podání členů souboru Concilium Musicum Wien poslechneme 3věté Concerto Facile D-dur pro klavír, dvoje housle, violu a violončelo.

Členové ansámblu Concilium Musicum Wien přednesli koncerto Facile de Dur pro klavír, dvoje housle, violu a violončelo, dílo France Jakoba Freistetlera. V Mozartově životě a tvorbě vídeňského období let 1781 až 91 zaujímají významné místo hudební nakladatelé. Roku 1770 se ve Vídni etablovalo italské nakladatelství Artaria & Company, rodinný podnik bratří Artariů, jejichž nakladatelský dům dodnes stojí na Uhelném trhu a hudebniny si v něm lze zakoupit rovněž dodnes. Firma Artaria byla na sklonku 18. století jedním z významných vydavatelů Mozartových, ale třeba Haydnových a později i Beethovenových skladeb. Dalším vídeňským nakladatelem, který vydával Mozartova díla a patřil do okruhu jeho přátel, byl o dva roky starší Wolfgangův vrstevník Franz Anton Hofmeister. Po studiích práv a hudby se rozhodl pro hudební kariéru a po krátkém působení v Uhrách v kapele hraběte France von Széchenyi se usadil ve Vídni, kde si roku 1785 otevřel hudební nakladatelství. Ačkoliv Mozarta a Hofmeistera spojovalo přátelství, neznamenalo to, že by se neobjevovaly obchodní potíže. Některé Wolfgangovy skladby byly u tehdejších posluchačů považovány za hudebně těžko pochopitelné či příliš novátorské. Neudiví, že si Hofmeister skladateli stěžoval, že například jeho klavírní kvartet G-moll, který vydal, lidé moc nekupují, protože je příliš těžký. Mozart, než aby vyšel nakladateli vstříc a složil jednodušší hudbu, od smlouvy na další kvartety raději odstoupil. Na straně druhé Mozart Franci Antonu věnoval jeden ze svých smyčcových kvartetů, který ho vydal tiskem, a kvartet dodnes nese přídomek Hofmeisterův. Vedle provozování nakladatelství byl Franz Anton Hofmeister také velmi plodným skladatelem. V jeho rozsáhlém díle zaujímají významné místo skladby pro flétnu, na kterou též sám hrál. Vytvořil kolem 25 flétnových koncertů a mnoho dalších komorních flétnových skladeb, které byly složeny s ohledem na rostoucí počet vídeňských amatérských hudebníků, pro něž byla flétna jedním z nejoblíbenějších nástrojů. Z Hofmeisterova díla si dopřejeme koncert S-dur pro flétnu a orchestr. Hrají Claudy Ariman i Barcelo a Franz Liszt Chamber Orchestra. Řídí János Hrola.

Claudy Ahriman i Barcelo a Franz Liszt Chamber Orchestra za řízení János Roli přednesli koncert S-dur pro flétnu a orchestr od France Antona Hofmeistera. Vraťme se ještě jednou k hudbě Mozartova přítele a spolupracovníka France Xavera Süssmayera. Rakouský muzikolog a ředitel hudebního archivu vídeňské Gesellschaft der Musikfreunde profesor Otto Biba o něm napsal: nezachoval se žádný jeho dobový portrét. Jako svého druhu fikce se dostal do jevištních děl a filmů a stal se romantickou postavou stvárnění Mozartových posledních dní. Byl to konečně on, kdo dokončil Mozartův opus ultimum, jeho requiem. Takto je znám dnešnímu publiku a takto zůstává zapsán v hudebních dějinách. Süssmayer už byl hotovým a úspěšným skladatelem, když mu Mozart nabídl možnost, aby jako jeho umělecký spolupracovník v pravidelném kontaktu s ním shromažďoval zkušenosti a učil se z nich. Když navázal přátelství s Mozartem, bylo mu asi 24 let a už tehdy měl úspěchy a byl uznávaným církevním i operním skladatelem a roku 1794 se stal kapelníkem německého repertoáru ve vídeňské dvorní opeře. Psal skladby na zakázku prominentů a slavných solistů. Jeho opery se hrály na mnoha místech, i v Praze, hodně se o něm mluvilo a mohl se těšit značné popularitě. Bylo mu pouhých 37 let, když zemřel na plicní tuberkulózu. Zůstalo po něm bohaté, ve všech oborech úspěšné dílo. Potud rakouský muzikolog Otto Biba. Süssmayerovo jméno se sice zapsalo do hudebních dějin, do lexikonů i článků, ale jeho hudba stále čeká na svoje objevení. Z několika málo vzniklých studiových nahrávek Süssmayerových skladeb si poslechneme jeho Requiem B-dur pro smíšený sbor a orchestr, které pravděpodobně složil kolem roku 1786. Zajímavostí je, že Requiem zhudebňuje německý text, což má návaznost na výnos tehdejších rakouských církevních autorit, které v rámci některých regionů umožnili strofický lidový zpěv v národním německém jazyce, takzvané Deutsche Messe, s přiměřeným doprovodem dalších hudebních nástrojů. Requiem B-dur France Xavera Süssmayera přednese St. Olaf Choir and Orchestra, řídí Anton Armstrong.

Sbor a orchestr při koleji svatého Olafa, řízený Antonem Armstrongem, přednesli Requiem B-dur pro smíšený sbor a orchestr od France Xavera Süssmayera. V letech 1786 až 88 se Mozartovým žákem stal mladičký, mimořádně hudebně nadaný 8letý hošík pocházející z hornouherského Prešpurku, Johann Nepomuk Huml. Zázračné dítě, které stejně jako kdysi Wolfgang už předtím v doprovodu svého otce, houslisty a dirigenta, koncertovalo v mnoha evropských městech. Po Mozartově smrti se dalšími Johannovými vídeňskými učiteli stali Albrechtsberger, Haydn a Salieri. Jako 13letý podnikl v doprovodu svého otce první velkou koncertní cestu napříč Evropou, po níž v příštích letech následovali další. V dospělosti byl Huml vyhlášený klavírní virtuos, uznávaný skladatel a dirigent. V letech 1803 až 11 se stal nástupcem Josefa Haydna na postu dvorního kapelníka orchestru knížete Mikuláše II. Z Esterházyů a v příštích letech podnikl Huml spolu s manželkou, operní zpěvačkou Elizabetou Röklovou, velké koncertní turné po Rusku a Polsku. V letech 1816 až 19 působil jako koncertní mistr ve Stuttgartu a od roku 1819 až do své smrti v roce 1837 zastával místo hudebního ředitele v durinském Výmaru. Hudební dílo Johanna Nepomuka Humla odráží jeho dvě umělecké oblasti, pedagogickou a skladatelskou. Roku 1828 publikoval svou školu klavírní hry, která přinesla nový způsob prstokladu a hraní ozdob a bezmála na celé 19. století ovlivnila výuku a techniku klavírní hry. Z této školy vycházel i další z velkých hudebních pedagogů této doby, Karl Czerny, učitel mladého Ference Lista. Humlova hudba, jeho skladby, ať komorní či orchestrální, odráží dobu přechodného období od pozdního klasicismu k ranému romantismu. Skladby většinou zachovávají zřetelný formální obrys, ale v melodicko-harmonickém průběhu často využívá virtuózní ornamentiku či tonální rozkolísanost typickou pro první romanticky cítěné skladby té doby. Humlův vliv lze do jisté míry postřehnout například v raných skladbách Friderika Chopina nebo Roberta Schumana a dalších. Naše malé putování za hudbou Mozartových současníků, přátel a žáků zakončíme koncertem H-moll pro klavír a orchestr opus 89 Johanna Nepomuka Humla, dílo zkomponované roku 1819. Hrají Stephen Hough a English Chamber Orchestra, řídí Bryden Thompson.

Stephen Half a English Chamber Orchestra za řízení Bryna Thompsona přednesli koncert H-moll pro klavír a orchestr opus 89 Johanna Nepomuka Humla. A to byla také tečka za naším setkáním s hudbou současníků, přátel a žáků Wolfganga Amadea Mozarta. Od mikrofonu se loučí a mnoho krásných zážitků při poslechu Českého rozhlasu D-dur přeje redaktor Libor Dřevíkovský.

Bestsellerový Ken Follett se vrací. Strhující drama o zrodu monumentu Stonehenge v historickém románu Kruh dní. Tajemná stavba se stává dějištěm velkolepého vyprávění o odvaze a lásce. Nyní k dostání ve všech knihkupectvích Luxor a na luxor.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, máte naladěnou stanici D-dur a od mikrofonu vás zdraví Krištof Spirit. Budu vaším průvodcem ve vysílání v následujících 4 hodinách. A znít budou díla například Wolfganga Amadea Mozarta, Karla Reinekeho, Françoise Deviena, Johanna Sebastiana Bacha, Sergeje Rachmaninova, Antonína Dvořáka, Richarda Strause, Pietra Locatelliho nebo Karla Marie von Webera. Začneme hudbou Wolfganga Amadea Mozarta. Symfonii číslo 33 B-dur zkomponoval Mozart v létě roku 1779 v Salzburgu. Původně měla symfonie jen 3 věty. Pro pozdější vídeňské uvedení ale ještě přikomponoval menuet. Akademii staré hudby Berlín řídí Bernhard Forck.

Vysílání jsme otevřeli symfonií číslo 33 B-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Akademii staré hudby Berlín řídil Bernhard Fork. Teď nás čeká klavírní kvintet A-dur Karla Reinekeho. Dílo, které se překvapivě vytratilo z koncertních pódií, ačkoliv je naprosto srovnatelné s podobnými díly Reinekeho současníků, Schumana nebo Brahmse. Zahraje nám ho ansámbl Villa Musica.

0: Ansámbl Villa Musica dohrál klavírní kvintet A-dur opus 83 Karla Reinekeho.
1: 6. rozhlas D-dur.
0: Na stanici D-dur teď míříme do Francie druhé poloviny 18. století za profesorem flétnové hry na pařížské konzervatoři Françoisem Devienem. Stejně dobře jako flétnu ovládal Devien i hru na fagot, neboť v mládí působil jako fagotista v pařížské opeře. Budeme poslouchat sonátu pro fagot a harfu G-moll, kterou nám zahrají Ondřej Roskovec a Jana Boušková.

Ondřej Roskovec a Jana Boušková dohráli sonátu pro fagot a harfu G-moll Françoise de Vienne. V neděli 30. května roku 1723 Johann Sebastian Bach naplno zahájil svoje působení v pozici kantora v kostele svatého Tomáše v Lipsku. První kantátou prvního lipského kantátového ročníku byla následující kantáta číslo 75 Die Elenden sollen essen, tedy poníženi budou nasyceni. Zpívají Gillian Keys, Wilke T. Brummenstraete, Paul Agnew, Dietrich Henschel a Monteverdiho sbor. Hrají angličtí barokní solisté, řídí John Eliot Gardiner.

0: To byla kantáta číslo 75, Die Elenden sollen essen, tedy ponížení budou nasyceni, Johanna Sebastiana Bacha. Zpívali Gillian Keys, Wilke T. Brummelstraete, Paul Agnew, Dietrich Henschel a Monteverdiho sbor. Hráli angličtí barokní soulisté, řídil John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Další hudba bude tentokrát z pera Sergeje Rachmaninova. Svůj třetí klavírní koncert D-moll zkomponoval Rachmaninov v roce 1909 v Drážďanech pro připravované podzimní turné po Spojených státech amerických. Mezi klavíristy je tento koncert považován za jeden z nejobtížnějších. Hrát budou Yuja Wang a Filharmonie Los Angeles, řídí Gustavo Dudamel.

Poslouchali jsme koncert pro klavír a orchestr číslo 3 D-moll Sergeje Rachmaninova. Hráli Yuja Wang a Filharmonie Los Angeles. Řídil Gustavo Dudamel. Stále je s vámi, milí přátelé, stanice D-dur. Jejím vysíláním vás provází Krištof Spirit. Následovat bude hudba Antonína Dvořáka. Musíme se za ním ale vypravit do Ameriky, do městečka Spillville ve státě Iowa, kam zamířil na letní prázdniny po náročném školním roce v pozici ředitele New Yorkské konzervatoře. Třetí smyčcový kvintet S-dur, který vznikl právě během pobytu ve Spillville, zahraje Pavel Haas Quartet.

0: V rozšířeném obsazení nám Pavel Haas kvartet zahrál třetí smyčcový kvintet S-dur Antonína Dvořáka.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Smyčcové nástroje v následující skladbě vyměníme za nástroje dechové. Svita pro 13 dechových nástrojů B-dur je jednou z prvních kompozic Richarda Strausse, kterou se etabloval mezi evropské skladatele. Uslyšíme ji v provedení souboru Ensemble Villa Musica.

Svitu pro 13 dechových nástrojů B-dur Richarda Strausse dohrál ansámbl Villa Musica. A vracíme se zase k nástrojům smyčcovým. Míříme ovšem do barokní éry. Pietro Locatelli je považován za největšího houslového virtuóza před Paganinim, a to přesto, že za svůj život veřejně téměř nevystupoval. Pořádal pouze soukromé koncerty. Uslyšíme jeho Concerto Grosso F-moll opus 1 číslo 8. Freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

Tak to bylo Concerto Grosso F-moll, opus 1, číslo 8, Pietra Locatelliho. Freiburský barokní orchestr řídil Gottfried von der Goltz. Na závěr tohoto vysílacího bloku stanice D-dur bude zní hudba Karla Marie von Webera. Koncert pro klarinet a orchestr číslo 1 F-moll zkomponoval Weber v roce 1811 pro klarinetového virtuóza a blízkého přítele Heinricha Bermana. Celkem 10 kompozic pro něho Weber vytvořil a některé společně provozovali během koncertních cest. První klarinetový koncert F-moll zahrají Sabine Meyer a Staatskapelle Dresden řídí Herbert Blomstedt.

Dozněl koncert pro klarinet a orchestr číslo 1 F-moll Karla Marie von Webera. Hráli Sabine Meyer a Staatskapelle Dresden řídil Herbert Blomstedt. A tím uzavíráme tento vysílací blok stanice D-dur. Připravil a od mikrofonu se loučí Krištof Spirit.

Bestsellerový Ken Follett se vrací. Strhující drama o zrodu monumentu Stonehenge v historickém románu Kruh dní. Tajemná stavba se stává dějištěm velkolepého vyprávění o odvaze a lásce. Nyní k dostání ve všech knihkupectvích Luxor a na luxor.cz.

Vítejte na digitálních vlnách Českého rozhlasu D-dur. Od mikrofonu vás zdraví a k poslechu našeho divadelního odpoledne vás zve hudební redaktor Libor Dřevikovský. Dnes nás čeká jedna z nejslavnějších oper, která vznikla v 18. století a která se doslova stala kvádrem nárožním evropských operních dějin. Mozartův Il dissoluto punito ossia Il Don Giovanni, neboli Potrestaný prostopášník a neb Don Giovanni, jak zní originální název díla běžně uváděného ve zkrácené podobě Don Giovanni. A k němuž stejně geniální libretto napsal italský básník a dramatik Lorenzo Soda Ponte. Okolnosti vzniku opery jsou jako asi u málo kterého díla obecně velmi dobře známy. Přesto si stručně zopakujme základní fakta. V lednu 1787 přijíždí Wolfgang Amadeus Mozart z Vídně do Prahy, a to na základě zpráv o zdejším mimořádném úspěchu jeho opery Figarova svatba, o němž se přesvědčil při několika návštěvách představení v Nosticově divadle. V něm také uspořádal vlastní koncert akademii, kde mimo jiné zazněla premiéra jeho nové symfonie, později nazývané Pražská symfonie. Po měsíčním pobytu odjel na začátku února zpět do Vídně a odvezl si z Prahy objednávku na novou operu, která má být uvedena na podzim téhož roku. 29. října 1787 má v Nosticově divadle v Praze světovou premiéru opera oper Wolfganga Amadea Mozarta Don Giovanni. Mozartův Don Giovanni se velice rychle, prakticky od samého počátku, zařadil mezi několik divadelních repertoárových trvalek, jejichž hudební či kulturní hodnota je absolutní a již po 2¼ století překonává všechny možné společenské, estetické, inscenační a hudební proměny, jimiž divadlo, co by živý organismus v uměleckých dějinách světa, prochází. Rovněž patří k několika celosvětově studiově nejvíce nahrávaným operám. Od doby vynálezu záznamu zvuku na počátku 20. století až po současnost vzniklo nepřeberné množství zvukových nahrávek Mozartova Dona Giovanniho, které přinášejí další přidanou hodnotu k tomuto dílu. Zachycení svědectví o interpretačních způsobech v konkrétní době a uchování toho, co je v nesmrtelné hudbě smrtelné. Konkrétní lidský výkon, ať pěvecký nebo instrumentální, který podléhá délce vyměřeného času života a odchází s jeho naplněním. Díky zvukovému, potažmo později i obrazovému záznamu, však se lze vracet do minulých hudebních dob a potěšit se krásnými uměleckými výkony, jimiž bylo toto jedinečné Mozartovo dílo obdařeno. A to je i případ dnes uváděné legendární nahrávky, která vznikla v lednu roku 1985 v Berlíně pro vydavatelství Deutsche Grammophon v nastudování fenomenálního dirigenta Herberta von Karajana a neméně hvězdných pěvců této doby. Osoby a obsazení: Don Giovanni Samuel Remy, Dona Anna Anna Tomova Sintov, Don Ottavio, její snoubenec, Jesta Wimberg, Komtur, otec Dony Anny, Páta Burchuladze, Dona Elvíra, žena Dona Giovanniho, Agnes Balca, Leporello, sluha Dona Giovanniho, Ferruccio Furlanetto, Mazzetto, sedlák, Alexandr Malta, Zelina, selské děvče, nevěsta Mazzettova,

starý otec Komtur. Don Giovanni Komtura zabíjí v souboji a prchá. Dona Anna přivolává na pomoc svého snoubence Dona Otávia a prosí jej, aby vyhledal vraha a pomstil smrt jejího otce. V dalším obraze se představuje Dona Elvíra, opuštěná žena Dona Giovanniho, které Leporello podává katalogový výčet milostných úspěchů svého pána. V dalším sledu událostí se Don Giovanni snaží svést venkovské děvče Zerlínu, když předtím poslal jejího snoubence Mazetta spolu se svým sluhou Leporelem do hospody. Když to již vypadá, že Don Giovanni bude mít u Zerlíny úspěch, přichází Dona Elvíra a Zerlínu odvádí. Don Otávio a Dona Anna žádají Dona Giovanniho o pomoc při hledání vraha starého Komtura. Ani jeden z nich netuší, že vrahem je sám Don Giovanni. Během rozhovoru nakonec Dona Anna poznává podle hlasu Dona Giovanniho. Po jeho odchodu opakuje prosbu, aby Don Otávio pomstil smrt jejího otce. Mezitím Zerlína odprošuje žárlivého Mazetta za chvíle strávené v soukromí s Donem Giovannim. Ten je oba i se svatebčany pozve k sobě do paláce na oslavu, neboť doufá, že se mu přitom podaří konečně Zerlínu svést. Na slavnost pořádanou v Giovanniho paláci přicházejí v maskách Dona Elvíra, Dona Anna a Don Otávio. Mazetto zabrání Giovannimu ve svedení Zerlíny a Dona Elvíra s Donou Annou odhalují Dona Giovanniho jako Komturova vraha. Don Giovanni si však lstí falešným obviněním svého sluhy Leporella ze svádění Zerlíny a také mečem proklestí cestu ven z paláce a uprchne.

Fantastisch! Das Glück, mein Vater!

Na stanici Český rozhlas D-dur doznělo první dějství z opery Don Giovanni od Wolfganga Amadea Mozarta na libretto Lorenza da Ponte. Operu posloucháme z nahrávky, která vznikla v lednu roku 1985 v Berlíně v nastudování dirigenta Herberta von Karajana a se Samuelem Remym, Ferrucem Furlanetem, Annou Tomovou Sintov, Jestou Winbergem a Agnes Balcou v hlavních úlohách Dona Giovanniho, Leporella, Dony Anny, Dona Otávia a Dony Elvíry. Grandiozní opera Don Giovanni, kterou Mozart vytvořil pro Prahu a kterou zčásti dokončoval i v Praze, představuje geniální sloučení žánrů komické a vážné opery. To ostatně naznačuje dobově často používaný žánrový podtitul opery Dramma Giocoso, žertovné drama, které však až v Donu Giovannim dosahuje úplného obsahového naplnění. Svůj významný vklad tu má rovněž geniálně napsané libretto Lorenza da Ponte, které s téměř až akčním tempem posouvá děj s dramatickými i komickými situacemi až k samotnému tragickému konci protagonisty opery. Mozart ve svém zhudebnění Dona Giovanniho využil všechny možnosti hudebního divadla své doby, z nichž vytvořil jedinečnou syntézu nemající obdoby. Hudba Dona Giovanniho je pronikavě nová, objevitelská, přinášející vyvrcholení operního stylu konce 18. století a zároveň se stala jedním z nejvýznamnějších východisek pro nový způsob uchopení hudebního dramatu, které přineslo následující 19. století. Je skutečně až neuvěřitelné, že takovéto monumentální dílo vzniklo v průběhu necelých 8 měsíců, od jara do podzimu roku 1787. A to se Mozart průběžně věnoval kompozici dalších skladeb, kterých ve stejném období vzniklo kolem 20. Mezi nimiž jsou 3 smyčcové kvintety, několik písní, sonáta pro čtyřruční klavír, houslová sonáta, hudební žert o vesnických muzikantech či legendární malá noční hudba. To vše při hlavní tvůrčí práci na opeře oper, jak se později začal Don Giovanni nazývat, na jejíž kvalitě Mozartovi nesmírně záleželo. Pražská premiéra Dona Giovanniho 29. října 1787 v Nosticově divadle pak byla Mozartovým velkým triumfem a velkým mezníkem v jeho další hudbě a hudebně dramatické tvorbě, kterou ještě v příštích 4 letech vytvořil, než se jeho život v pouhých 35 letech příliš předčasně uzavřel. Vraťme se však dnes k uváděné nahrávce Mozartova Dona Giovanniho v nastudování Herberta von Karajana. Před námi je druhé dějství, přinášející následující události. Don Giovanni se smiřuje s Leporelem, kterého křivě nařknul ze svádění Zerlíny a pro změnu se snaží v převleku svést komornou Donu Elvíry, za čímž účelem si vymění plášť a klobouk s Leporelem. Narazí však na Mazeta, hledajícího Dona Giovanniho. Lstí jej přesvědčí, že je Giovanniho sluha Leporello a nádavkem mu natluče. Zbytý Mazeto je následně ošetřován a konejšen Zerlínou. Leporello, převlečený za Giovanniho, odvádí Donu Elvíru pryč z domu, neboť ta se domnívá, že je to její skutečný manžel Don Giovanni. Leporello je však zastaven Donou Annou, Donem Otáviem, Zerlínou a Mazetem, takže musí odhalit, že není tím, za koho se vydává, a po vzoru svého pána se mu podaří uprchnout. Don Otávio znovu slibuje pomstu Donu Giovannimu, zatímco Dona Elvíra v sobě při vzpomínce na nevěrného manžela rozněcuje staré city a soucit. Don Giovanni se setkává s Leporelem na hřbitově a vychloubá se svými činy přímo před sochou své oběti, starého komtura. Socha náhle promluví, kárá Giovanniho za jeho hříchy a přijímá jeho posměšné pozvání na hostinu. V paláci se Dona Elvíra snaží naposledy přemluvit Dona Giovanniho k nápravě, ale je odmítnuta. Giovanni nechává připravit hostinu a socha komtura opravdu přichází. Komtur opět vyzývá Dona Giovanniho k pokání, ten však zpupně odmítá. Po podání ruky komturovi na stvrzení svých slov klesá Don Giovanni v bolestech k zemi a propadá se do pekla.
Zkáza Dona Giovanniho je se zadosti učiněním komentována Donou Anou, Donem Otáviem, Mazetem i Zerlínou a Dona Elvíra odchází do kláštera. Zatímco sluha Leporello jde do hospody najít si nového, lepšího pána. Non mi sentar, non ho padrone, non ho padrone.

Na stanici Český rozhlas D-dur dozněla opera dráma Giocoso Don Giovanni od Wolfganga Amadea Mozarta a na libretto Lorenza da Ponte, kterou jsme poslouchali ze studiové nahrávky vzniklé roku 1985 v Berlíně v nastudování dirigenta Herberta von Karajana a se Samuelem Remym, Ferucem Furlanetem, Annou Tomovou Zintov, Jestou Winbergem a Agnes Balcou v hlavních úlohách Dona Giovanniho, Leporella, Dony Anny, Dona Otávia a Dony Elvíry. Celé pěvecké obsazení uváděné nahrávky je dostupné na webových stránkách Českého rozhlasu D-dur. Z hudby Wolfganga Amadea Mozarta si ještě dopřejeme drobničku v podobě Andantina B-dur pro violončelo a klavír. Dílko vzniklo v roce 1781 a možná mělo být součástí Mozartem zamýšlené sonáty pro violončelo, která však nikdy nebyla napsána. Mozartovo Andantino sostenuto e cantabile, jak zní přednesové označení skladby, hrají David Geringas a Tatiana Schatz.

David Geringas a Tatiana Schatz přednesli Andantino B dur pro violončelo a klavír Wolfganga Amadea Mozarta. Klavírní transkripce orchestrální hudby zažívaly svůj zlatý věk v 19. století, kdy takovéto úpravy sloužily k šíření této hudby v komorním, salonním či domácím prostředí. Zároveň posloužili, když třeba skladatel zadával své orchestrální dílo k provedení a klavírní transkripce byla využívána při přehrávce dotyčnému dirigentovi nebo v případě opery divadelnímu impresáriovi. Jednou z mnoha a mnoha takhle vzniklých transkripcí je i třetí symfonie F-dur opus 90 Johannesa Brahmse. Premiéra orchestrální verze symfonie se uskutečnila ve Vídni 2. prosince 1883. Hráli vídeňští filharmonikové zařízení Hanse Richtera a 50-letý skladatel sklidil velký úspěch. Dílo si získalo velkou oblibu, rok po premiéře bylo vydáno tiskem a Brahms záhy vytvořil také komorní transkripci symfonie pro dva klavíry a častými interpretačními partnery Johannesa Brahmse byli u druhého klavíru Klára Schumannová, Ignaz Brühl nebo Rudolf von der Leyen. Dnes nám tuto raritní dvojklavírní verzi Brahmsovy čtyřvěté symfonie číslo 3 F-dur zahrají Jakob Bochart a Ludwig Colette.

Jakob Bochart a Lodvej Colette dohráli symfonii číslo 3 F dur opus 90 Johannesa Brahmse ve skladatelově úpravě pro dva klavíry. A to byla také hudební tečka za naším vysílacím blokem. Od mikrofonu se loučí a mnoho dalších krásných zážitků při poslechu Českého rozhlasu D-dur vám přeje redaktor Libor Dřevikovský.

Bestsellerový Ken Follett se vrací. Strhující drama o zrodu monumentu Stonehenge v historickém románu Kruh dní. Tajemná stavba se stává dějištěm velkolepého vyprávění o odvaze a lásce. Nyní k dostání ve všech knihkupectvích Luxor a na luxor.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, moje jméno je Krištof Spirit a vítám vás při poslechu večerního vysílání stanice D-dur. V následujících společných 4 hodinách bude znít hudba Maxe Brucha, Dmitrije Šostakoviče, Vítězslavy Kaprálové, Paula Hindemita, Astora Piazzoli, Ference Lista, Manuela Defaji, Leoše Janáčka a Josefa Haydna. V úvodu nás čeká rozměrné oratorium Arminius Maxe Brucha. Německého romantika Maxe Brucha můžeme zjednodušeně řečeno zařadit do konzervativnější linie německy mluvících skladatelů Schumann, Brahms nebo Reinecke. Mezi populární Bruchova díla patří mimo jiné první houslový koncert nebo Kolny Drei pro violončelo a orchestr. V jeho skladatelském odkazu ale překvapivě dominují skladby vokální, oratoria, kantáty, písně nebo sbory. Oratoria

Oratorium Arminius skomponoval v roce 1875 u příležitosti dokončení Arminiova pomníku v Detmoldu. Arminius byl germánský válečník, který vedl úspěšnou vzpouru proti římské nadvládě. Roku 9 našeho letopočtu v bitvě v Teutoburském lese zcela zničil 3 římské legie a připravil tak římské říši jednu z nejtěžších porážek v její historii. V 19. století se v Německu silně obnovil zájem o germánské legendy a mýty. V hudbě se nejvíce projevil v operách Richarda Wagnera, Max Bruch zvolil formu oratoria.

0: Doznělo oratorium Arminius německého romantika Maxe Brucha. Zpívali Hans Christoph Begemann, bas, Michael Smallwood, tenor, Ursula Eitinger, alt a sbor Rheinische Kantorei. Hrál Göttingerský symfonický orchestr, řídil Hermann Max.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Smyčcových kvartetů zkomponoval Dmitrij Šostakovič 15, stejně jako symfonií. Byly tedy pro něj stejně důležitou kompoziční formou. Smyčcový kvartet číslo 7 Fismol začal komponovat v roce 1959 jako vzpomínku k nedožitým padesátinám své první ženy Niny. Hraje Pavel Haas kvartet.

Smyčcový kvartet číslo 7 Fismol Dmitrije Šostakoviče dohrál Pavel Haas kvartet. Další hudba na stanici D-dur bude z pera nejslavnější české skladatelky Vítězslavy Kaprálové. Koncertem pro klavír a orchestr D-mol absolvovala v roce 1935 Brněnskou konzervatoř v oborech skladba a dirigování. Na nahrávce z roku 2024 hrají Marek Kozák a Symfonický orchestr Českého rozhlasu.

řídil Robert Jindra. Milí přátelé, stále je s vámi stanice D-dur a jejím večerním vysíláním vás provází Krištof Spirit. V díle německého skladatele 20. století Paula Hindemitha nalezneme celkem 8 skladeb s názvem Komorní hudba. Většina z nich jsou vlastně koncerty pro jeden nástroj s doprovodem komorního orchestru. Budeme poslouchat komorní hudbu číslo 6, což je koncert pro violu d'amore a komorní orchestr z roku 1927.

0: Komorní hudbu číslo 6, což je koncert pro violu d'amore a komorní orchestr Paolo Hindemitha, dohráli Brett Dean a symfonický orchestr Frankfurtského rozhlasu. Řídil Werner Andreas Albert.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Míříme teď do Argentiny. A když do Argentiny, tak bude pochopitelně znít tango. Slavnou tango svitu zkomponoval Astor Piazzolla původně pro dvě kytary, ale existuje celá řada úprav pro nejrůznější obsazení. My si ji poslechneme v úpravě pro altsaxofon a orchestr. Hrát budou Theodor Kerkezos a Londýnský symfonický orchestr. Řídí Roberto Minčuk.

To byla tango svita pro altsaxofon a orchestr Astora Piazzolly. Hráli Theodor Kerkezos a Londýnský symfonický orchestr. Řídil Roberto Minčuk. Franz Liszt byl jedním z nejslavnějších klavírních virtuózů 19. století. Avšak kariéru bouřlivého koncertního umělce vyměnil v 37 letech za kapelnické, tedy dirigentské místo na dvoře ve Vímaru, kde měl na starosti orchestrální koncerty i operní představení. Z tohoto výmarského působení pochází většina listových symfonických básní. Budeme poslouchat symfonickou báseň Hamlet v podání Londýnského filharmonického orchestru. Řídí Bernard Haitink.

0: dozněla symfonická báseň Hamlet Ference Liszta. Londýnský filharmonický orchestr řídil Bernard Haitink.
1: 6. rozhlas D-dur.
0: Sedm španělských lidových písní zkomponoval Manuel de Falla v roce 1914 pro slavnou sopranistku Luisu Velu. Cyklus je jedním z nejčastěji upravovaných skladatelových děl. Výběr z cyklu v úpravě pro violončelo a kytaru nám zahrají sourozenci Alexandr a Vladimír Večtomovovi.

Poslouchali jsme výběr ze 7 španělských lidových písní Manuela de Falla v úpravě pro violončelo a kytaru. Hráli sourozenci Alexandr a Vladimír Večtomovovi. Symfonický repertoár Leoše Janáčka není příliš rozsáhlý, a proto už od dob Václava Talicha vznikají symfonické svity z Janáčkových oper. Velice zdařilé svity v posledních letech vytvořil skladatel Tomáš Ile. Poslechněme si jeho symfonickou svitu z opery Její pastorkyně, kterou se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu natočil Tomáš Netopil.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu dohrál symfonickou svitu z opery Její pastorkyně Leoše Janáčka. Řídil Tomáš Netopil. Na závěr tohoto vysílacího bloku zazní hudba Josefa Haydna. Dramatickou árii s názvem Scénary Berenice zkomponoval Haydn pro svůj benefiční koncert 4. května 1795 v Londýně. Text árie vychází z Metastáziova libreta k opeře Antigona, kterou zkomponovalo mnoho jiných skladatelů. Zpívá Simona Šaturová, hraje Symfonický orchestr Severoněmeckého rozhlasu. Řídí Alessandro De Marchi.

Simona Šatúrová dospívala dramatickou árii s názvem Scéna di Berenice Josefa Haydna. Symfonický orchestr severoněmeckého rozhlasu řídil Alessandro De Marchi. A tím jsme definitivně uzavřeli tento vysílací blok stanice D-dur. Připravil a uváděl Krištof Spirit.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Vítejte na digitálních vlnách Českého rozhlasu D-dur. Od mikrofonu vás zdraví hudební redaktor Libor Dřevikovský. Druhá část pořadu Mozartovi současníci, přátelé a žáci přinese díla skladatelů, s nimiž se Wolfgang Amadeus setkal na své poslední koncertní cestě v Paříži a kteří jej obklopovali doma ve Vídni. Paříž a její publikum v roce 1778, viděno očima 22letého Mozarta, byla jiná než Paříž roku 1763, kdy byli sedmiletý Wolfík a jeho rodiče hosty královského dvora Ludvíka 15. Jako zázračné dítě měl Mozart v Paříži velký úspěch. V roce 1778 za vlády Ludvíka 16. bylo všechno jinak, umělecky, společensky i politicky. Zůstaneme-li u umění, tak jedna z příčin, proč Wolfgang nyní takové štěstí neměl, spočívala pravděpodobně v tom, že v něm Pařížané viděli jen přestárlé dítě a kromě profesionálních hudebníků, kde však zase někdy vládla vzájemná řevnivost, se k němu všichni chovali jako k začátečníkovi, jak sám Mozart o tom nejednou se vyjadřoval v dopisech svému otci v Salzburgu. Ve druhé polovině 18. století ovládala hudební život Paříže především opera a veřejné instrumentální koncerty. Concert Spirituel bylo jedno z prvních sdružení, jehož tradice se započala roku 1725 a trvala až do roku 1790. Rok před Mozartovým příjezdem do Paříže stanul v jeho čele poslední hudební ředitel Joseph Legro, který přilákal nejslavnější evropské interprety a oživil repertoár tehdejšími současnými díly. Mimo jiné, pro tyto koncerty na objednávku zkomponoval Wolfgang svoji takzvanou pařížskou symfonii D-dur. Jedním z mnoha domácích francouzských skladatelů, jejichž díla na těchto koncertech zazněla, byl Pierre Montan Berton Lené, který byl také jedním z předchozích ředitelů Concert Spirituel a po určitý čas i ředitelem pařížské opery. Z jeho díla, které bylo spjato především s divadelním prostředím, si na úvod poslechneme Nouvelle Chaconne E-moll pro orchestr. Hraje Bayerische Kammerphilharmonie, řídí Reinhard Goebel.

Bayerische Kammerphilharmonie, řízený Reinhardem Goeblem, přednesl Nouvelle Chaconne e-moll pro orchestr, jejímž autorem byl Pierre Montan Berton Lené. Velice pozoruhodnou osobností spjatou s hudbou Paříže druhé poloviny 18. století byl houslový virtuos, dirigent, skladatel, vynikající tanečník, ale i šermíř senegalsko-francouzského původu Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges. Narodil se roku 1745 ve francouzské kolonii Guadeloupe. Jeho rodiči byli bohatý francouzský majitel plantáže a jedna ze senegalských otrokyň. Od 7 let vyrůstal ve Francii, kde také bylo postupně rozvíjeno jeho mimořádné hudební nadání. Hudební kariéra Josepha Boulogne se započala v 70. letech, kdy se stal houslistou sdružení Le Concert Les Amateurs, následovalo působení v pařížské opeře, zde se setkal s problémy týkajících se barvy své pleti. V roce 1781 se stal členem orchestru Le Concert de la Loge Olympique, která měla vazby na svobodné zednáře. O 4 roky později Joseph Boulogne z pověření zakladatele a violončelisty zmíněného orchestru, hraběte Claude François Dauny, objednal u Josepha Haydna cyklus 6 takzvaných pařížských symfonií, které také za jeho řízení byly provedeny. Vlastní tvorba Josepha Boulogne obsahuje vedle 6 oper rovněž velké množství instrumentální hudby, komorní i orchestrální, a v neposlední řadě i 14 houslových koncertů. Z nich si nyní dopřejeme jeho 3větý koncert pro housle a orchestr G-dur opus 2 číslo 1, zkomponovaný roku 1772. Hrají Jura Lee housle a Bayerische Kammerphilharmonie, řídí Reinhard Goebel.

Tak to byl koncert pro housle a orchestr G-dur, opus 2 číslo 1, dílo Josefa Buloň, rytíře de Saint-Georges. Hrála Jura Lee, doprovázela Bayerische Kammerphilharmonie s Reinhardem Goeblem. Mozartovo pařížské půlroční turné roku 1778 nesplnilo žádné z očekávání na získání objednávky na významnější díla, neli místo ve službách některého z aristokratů či u královského dvora. Až na několik výjimek bylo naopak poznamenáno chladným přijetím a tragickou událostí, kdy Wolfgangovi v létě zemřela matka, která ho tentokrát na jeho cestách doprovázela. V září téhož roku Mozart z Paříže odjel zpět do rodného Salzburku. Třetí pařížskou osobností, s jejíž hudbou se Mozart setkal, byl francouzský houslista, solista Concert Spirituel a skladatel Simon Ledic. V letech 1763 až 64 při svém evropském turné měli malý Wolfgang a jeho otec Leopold v Paříži příležitost slyšet Ledica hrát a Leopold Mozart, uznávaný odborník na houslovou hru, jej ve svém cestovním deníku velmi chválil. V době Wolfgangova druhého příjezdu do Paříže roku 1778 byl Simon Ledic rok po smrti, ale jeho hudba, oceňovaná pro svoji vytříbenost, plynulost a eleganci, se nadále objevovala v programech Concert Spirituel. Jednou z těchto skladeb je Ledicova čtyřvětá, francouzsky elegantní, symfonie S-dur, složená roku 1777. Hraje Bayerische Kammerphilharmonie, řídí Reinhard Goebel.

podání Bayerische Kammerphilharmonie řízené Reinhardem Goeblem dozněla symfonie S-dur od Simona Ledicka. Přenesme se do Vídně let 1781 až 91, do doby Mozartova vrcholného tvůrčího vzepětí, do doby posledních 10 let jeho předčasně skončeného života, během nichž vytvořil díla, která naprosto překonávají vše, co bylo v evropském hudebním klasicismu 18. století vytvořeno. Po roztržce se svým zaměstnavatelem, knížetem arcibiskupem Colloredem s následným vyhazovem a také po definitivním odchodu z rodného Salzburku se Mozart na jaře roku 1781 trvale usadil ve Vídni a stal se svobodným umělcem bez stálého místa a pravidelného platu, čili umělcem na volné noze. To obnášelo, pokud možno, zajistit si pravidelné finanční příjmy. Těmi se především staly jednak Wolfgangem pořádané klavírní koncerty, které si Vídeňané oblíbili, a jednak výuka hry na klavír nebo skladby. Na zajištění si dostatku žáků kladl velký důraz v dopisech Wolfgangovi jeho otec Leopold, podle něhož zkomponování moc peněz nikdy nebylo. V další části našeho pořadu se tak postupně zastavíme u hudby 7 Mozartových vídeňských přátel, z nichž někteří byli i jeho žáky. Prvním z nich je Angličan Thomas Atwood, o 9 let mladší Mozartův vrstevník, pozdější varhaník londýnské katedrály svatého Pavla a skladatel královské kaple. Po studiích hudby v rodném Londýně a následně Neapoli pobýval v letech 1785 až 87 ve Vídni a stal se Wolfgangovým žákem v kompozici. O mnoho let později byly v Mozartově hudební pozůstalosti identifikovány Atwoodovy kontrapunktická cvičení a různé další skici s Wolfgangovými opravami. Z díla Thomase Atwooda si poslechneme 3-věté trio C-dur pro klavír, housle a violončelo opus 1 číslo 11, které pravděpodobně bylo složeno ve Vídni za Mozartova dohledu. Hrají členové souboru Concilium Musicum Wien.

Tak to bylo trio C dur pro klavír, housle a violončelo opus 1 číslo 11 od Thomase Atwooda a v podání členů souboru Concilium Musicum Wien. K Mozartovým vídeňským přátelům patřil o 6 let mladší operní skladatel anglo-italského původu Steven Storace, bratr slavné operní dívy Nancy Storace, která byla první Zuzankou ve vídeňské premiéře Mozartovy Figarovy svatby. A v této souvislosti dlužno připomenout dalšího Mozartova přítele anglického tenoristu Michaela Kellyho, který byl v téže opeře prvním Donem Curciem. Steven Storace spolu se svojí sestrou působili ve Vídni v letech 1784 až 87. Steven tu uvedl ve dvorním Burgtheatru premiéru své opery Buffy Li sposi malcontenti, která byť poznamenaná Nancyovou hlasovou indispozicí měla velký úspěch. Tenorista Michael Kelly ve svých memoárech vzpomíná, že Mozart uzavřel se sourozenci Storaceovými vřelé přátelství a často se scházeli v jejich domě při soukromém muzicírování spolu s dalšími vynikajícími hudebníky, jimiž byli Josef Haydn, Karl Dieters, Jan Křtitel Vaňhal a mnozí další. Při těchto hudebních setkáních byly hrány smyčcové kvartety, ale i Storaceho komorní skladby, z nichž jednou mohl být jeho čtyřvětý sextet G-dur pro klavír, flétnu, dvoje housle, violu a violončelo, který nám nyní přednesou členové ansámblu Concilium Musicum Wien.

Členové ansámblu Concilium Musicum Wien přednesli sextet G-dur pro klavír, flétnu, dvoje housle, violu a violončelo od Stevena Storáčeho. V řadě Mozartových vídeňských přátel má své významné místo rodák z hornorakouského Schwanenstatu, o 10 let mladší Wolfgangův vrstevník Franz Xaver Süssmayr. Ve své době úspěšný skladatel singspielů a oper a v letech 1792 až 1803 dirigent ve vídeňských divadlech. V Burgtheatru, v divadle u Korutanské brány a v divadle na Vídence, kde rovněž spolupracoval s Emanuelem Schikanedrem. Ve Vídni žil Süssmayr od roku 1788, kdy se stal Mozartovým žákem, spolupracovníkem a blízkým rodinným přítelem. Jeho jméno je v hudebních dějinách spjato s dokončením fragmentu Mozartovy poslední skladby, zádušní mše, Requiem. Süssmayrova vlastní hudba ve své době těšící se oblibě se je po jeho předčasné smrti roku 1803 v pouhých 37 letech upadla do zapomnění, v němž se trvala bezmála 200 let a z něhož se začala velmi skromně vynořovat až na sklonku 20. století. První skladbou France Xavera Süssmayra, která zazní, bude koncertní věta D-dur pro basetový klarinet a orchestr, kterou Süssmayr začal komponovat kolem roku 1792 a pravděpodobně byla určena pro vídeňského klarinetového virtuóza Antona Stadlera, pro něhož Mozart složil klarinetový koncert. Süssmayrův klarinetový koncert však zůstal torzem. Jednou z možných příčin patrně bylo, že ve stejné době začal pracovat na dokončení Mozartova fragmentu Requiem. O 199 let později se Süssmayrova fragmentu klarinetového koncertu ujal britský muzikolog Michael Frayhan, který jej stylově rekonstruoval a v této podobě ho také nahrála klarinetistka Sie King a English Chamber Orchestra zařízení Leopolda Hagra.

Sia King a English Chamber Orchestra za řízení Leopolda Hagera přednesli koncertní větu D-dur pro basetový klarinet od France Xavera Süssmayera. Dalším z řady Mozartových vídeňských přátel a generačních souputníků byl Josef Leopold Eibler. Narodil se roku 1765 ve Švéchatu. Po nedokončených studiích práv se od 70. let 18. století ve Vídni živil jako hudební pedagog a hudebník, hrál na varhany, lesní roh, violu, bariton a komponoval. Prostřednictvím Josefa Haydna se Eibler seznámil s Mozartem, který si jej oblíbil, dal mu několik lekcí z kompozice a později mu svěřil i dirigování několika zkoušek své nové opery Così fan tutte. Mozart a Eibler se stali velmi blízkými přáteli a Eibler na to s vděčností vzpomínal celý život. V letech 1792 až 1824 se Eibler ve Vídni etabloval jako významná hudební osobnost. Byl regens chórem karmelitánského kostela, následně pak v kostele při skotském klášteře, kde setrval 30 let. Roku 1804 byl jmenován dvorním vicekapelníkem a po penzionování dvorního kapelníka Antonia Salieriho v roce 1824 se na tomto nejvyšším císařském hudebním postu stal Eibler jeho nástupcem. Za dlouholeté služby na postu hudebního ředitele vídeňské dvorní kaple a za rozsáhlou skladatelskou činnost s tím spjatou byl roku 1835 Josef Leopold Eibler povýšen do šlechtického stavu. Zemřel o 11 let později v požehnaném věku 81 let. Za svůj život vytvořil rozsáhlé hudební dílo zahrnující komorní, orchestrální, chrámovou a oratorní hudbu. Z Eiblerova vánočního oratoria zkomponovaného roku 1794 Die Hirten bei der Krippe zu Bethlehem, pastýři u jesliček v Betlémě, si poslechneme předehru, recitativ a tenorovou árii. Zpívají Sabine Ritterbusch, soprán, a Harry van der Berne, tenor. Hrají i Fabiar Monici, řídí Wolfgang Helbig.

Tak to byla předehra, recitativ a tenorová árie z oratoria Die Hirten bei der Krippe zu Bethlehem od Josefa Leopolda von Eiblera. Zpívali Závine Ritterbusch, soprán a Harry van Derne, tenor. Hráli i Febiar Monici, řídil Wolfgang Helbig. Okruh Mozartových vídeňských přátel a žáků byl poměrně široký. Spolu s výukou kompozice vyučoval Wolfgang také klavírní hře a k jeho nadaným a později úspěšným žákům patřili Josefa Barbara Auerhammer, Barbara Ployer, Maria Theresia von Paradis, Maria Theresia von Trattner či mladičký virtuos Johann Nepomuk Huml, dále hudební nakladatel Hofmeister, ale také členové rodiny vídeňského vědce a botanika Nikolause Josefa von Žakina. A také Franz Jakob Freistetler, o 5 let mladší Wolfgangův vrstevník a salzburský rodák. Ve 12 letech se Franz Jakob stal sboristou arcibiskupského dvorního orchestru v Salzburku. Ve 14 zastupoval varhaníka salzburské katedrály a v letech 1777 až 84 působil jako varhaník kaple svatého Petra. Po 2letém působení v Mnichově, vyučoval hře na klavír, přesídl Freistetler roku 1786 do Vídně, kde se stal Wolfgangovým žákem v kompozici. S Mozartem jej poutalo vřelé přátelství z dob jejich salzburského mládí a Franz Jakob se stával častým terčem Wolfgangových dobráckých hudebních žertů v podobě slovních říček a kánonů. Ve Vídni se Freistetler vedle komponování stal vyhledávaným učitelem klavíru, čemuž se věnoval až do roku 1837. Zemřel ve věku 81 let v nepříliš utěšených poměrech ve vídeňském Versorgungshausu v domě pro přestárlé. Ve své hudební tvorbě se Franz Jakob Freistetler zaměřoval převážně na komorní a klavírní skladby a také pedagogická díla. Z Freistetlerova díla si v podání členů souboru Concilium Musicum Wien poslechneme 3věté Concerto facile D-dur pro klavír, dvoje housle, violu a violončelo.